0: will, I will, yo, so I suggest you chill.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
2: Na webu i v dabu.
1: Hit Radio 90.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90. Non-stop! Hit Radio 90.
1: A pod sem, holko, postříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustili mě z basy.

0: Hit Radio 90. 90 non stop.
1: Keby bolo niečo

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Na Hitradio 90 nám 6 minut před 7 Joe Cocker připomíná rozpálený letní New York, 90. léta a film Smrtonosná past 3. Já se jmenuji Vláďa Řepka, zdravím vás, příjemné ráno vám přeju, ahoj. Dál budeme hrát nejvíc 90. v českém éteru, ale podíváme se, jak to jede. Doprava.
1: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli opravám v Aviatické ulici a zúžení před exitem letiště ve směru do Prahy se budete sunout v koloně po D7 od Kněževsi. Zdržení je 15 minut. Na Pražském okruhu je kolona na 8. kilometru v tunelu Cholupice. Od letiště směrem na dálnici D1 necháte 20 minut. Auto nabouralo do svodidel na dálnici D35 na 255. kilometru z Mohelnice na Olomouc. Kolona je na 10 minut. A nehoda je na D6 na exitu 154 Cheb směrem od Karlových Varů, kde osobní auto nabouralo do svodidel. Na místě je policie, provoz je omezený, zdržení je také na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Tak už můžu?
1: Točíme.
0: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
1: No co asi děláte, ne?
0: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
1: A dál?
0: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
1: A kde vás najdou?
0: Jako adresu?
1: Webovky.
0: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
1: Máme.
0: Hele, radši to vem znova.
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
3: Na boku? Nebo na zádech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
5: tady není co do kamen!
4: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
7: Počasí. I když to ještě někde nevypadá, tak během dne se zatáhne, zaprší a zabouří. Déšť čekejte hlavně na jihovýchodě Česka. Když budou bouřky, budou silný. Nejvyšší teploty 27 až 32, na západě a severu kolem 25.
8: Hrajeme vám 90ky non-stop.
7: Čtvrteční Hit Radio 90ka s Vláďou Řepkou. Přejeme vám 7 hodin, krásné ráno. Založený pro vás mám Red Hot Chili Peppers. A taky informaci o dnešku, se kterou se můžete blízknout mezi kolegy v práci. Dneska máme Světový den komárů. Teda ne, že bychom je oslavovali, ale připomínáme si objev, že přenášejí malárii. Není zač.
8: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: S vámi v 7.11 hit Radio 90, George Michael a dobré ráno. Mezi Spojenými státy a Velkou Británií se chystá velká stěhovací akce Kulový blesk. Hlavní role teda není Jechova a Drahota, no i když. Ale vážně, zpátky z USA do Británie se vrací princ Harry i s celým svým cirkusem, to znamená Meghan, Archie i Lilibet. Budou dál soukromými osobami, to znamená žádný návrat na dvůr, ale myslím, že v britském bulváru bouchají šampaňský, protože budou mít o čem psát. Slovy klasika, show must go on. Tak si Queeny za chvilku dáme.
1: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz. Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
6: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
6: Stylový, pevný, bez keců.
5: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
6: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Deflé, dvě E na konci.
7: Hit Radio 90. 90.

I v 7.26 hrajeme 90ky non-stop, tohle je Elton John, Believe. Co nás ve čtvrtek ráno zajímá nejvíc? Domnívám se, že dvě zásadní věci. Co novýho je v kinech? Yes. A jaký nás čeká o víkendu počasí? Tak spolu probereme obojí, ale nejdřív se koukneme tam nahoru, teda to znamená, jak bude. Dneska a zítra venku celkem divočina, hlavně odpoledne počítejte se silnýma bouřkama, ale dobrá zpráva je, že o víkendu bude celkem hezky, příjemných 25 stupňů. Ale jestli se teď balíte na cestu, tak nezapomeňte na deštníky. Tohle jsou Roxette.

0: Na Hitrádiu 90, skvělá Madonna a Frozen. Husí kůži z týhletý písničky mám, no až víte kde. Krásné ráno v 7.39. Slíbil jsem, že se mrkneme do kina, tak co tam teda máme? Hlavním českým tahákem je novinka Čika Čika, příběh o venkovský pošťačce v podání skvělý Pavly Tomicový a jejím synovi, který ho hraje Jancina. Ten se vrací z Francie a převlíká se za ženský. Fanoušci Lekaček ti zase ocení pokračování slavný hororový série Insidious a děti ty můžete vzít na animák Tom a Jerry. A mrkneme ještě na 99. rok, když jsme to vytrádi o 90. V roce 99 na den přesně měla premiéru Mumie s Brendanem Fraserem. A něco o tom chystáme i na naše sítě, tak se k nám přidejte.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme, vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
1: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby.

0: Na Hit Radio 90 česká Alanis Morissette, Alice Springs. Pěkné ráno před 8 vám přeje Vláďa Řepka. Podíváme se na to, jaký bude počasí, co se stalo a taky na to, jak se jede, když dohrála ta jízda.
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Spozorněte na dálnici D8 u Trmic z Prahy na Ústí nad Labem. Na 67. kilometru hasiči hasí hořící kamion. Auto nabouralo do svodidel na D35 na 255. kilometru z Mohelnice na Olomouc. Kolona je na 20 minut mezi kilometry 253 až 257. Stejná situace je i na D6 na exitu 154 Cheb směrem na Karlovy Vary. Tady se zdržíte 10 minut. Kvůli opravám v aviatické a zúžení před letištěm směrem do Prahy se budete sunout v koloně po D7 od Středokluk. Zdržení je na 20 minut. Stejnou dobu necháte na pražském okruhu mezi 15. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř,
5: topenář,
4: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
10: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz.
11: Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
14: Tvůj pocit po projektu?
15: Jipi!
16: Jo!
14: Jo!
15: Jipi, jipi!
14: Hornbach, s námi to zvládnete.
17: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
18: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz.
19: Rádia.cz.
18: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Čeká nás slunečný víkend, předtím ale Česko čekají vydatné bouřky. Ty na jihovýchodě republiky udeří už dneska. Před bouřkami meteorologové varují i v průběhu zítřka. O víkendu se ale vyčasí. Kontroverzní novela stavebního zákona bude hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu.

0: Podle kritiků je norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu, řekl to ministr obrany Jaromír Zuna po jednání na ministerstvu financí. Prince Harry a jeho manželka Meghan Merklová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpátky do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny prý ale neobnoví. Tenisté Jakub Menčík a Linda Nosková vypadli na turnaji v Cincinnati v osmifinále. Menčík prohrál s Argentincem Tirantem ve třech setech. Úřadující wimbledonská šampionka pak podlehla ve dvou setech domácí Amandě Anisimovové.
1: Děkujeme do Newsroomu, teď už skoro všechno víme ještě. Počasí. Během dne čekejte bouřky a déšť. Déšť čekejte hlavně na jihovýchodě Česka a když budou bouřky, tak budou silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25.
2: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: S vámi je minutu před 8 na Hitrádiu 90 Vláďa Řepka. Dobré ráno. Přemýšlíte o tom, že byste ještě někam vyrazili, protože jedna letní dovolená je prostě málo? Tak mám pro vás skvělou zprávu. Letenky a jejich ceny šly nečekaně dolů. Dají se sehnat za nejnižší ceny za poslední roky. Kam a za kolik se vyplatí vyrazit na podzim a v zimě? Tak to vám prozradím. Teď Labuš, Be My Lover.
2: Hit Radio 90.

0: My Hit Radio 90 v 8.10 vás sladíme z Kors a i když jsem se vrátil z dovolené minulý týden, tak jsem přemýšlel, že bychom zase někam vyrazili. Začal jsem hledat letenky na říjen a milý překvapení, ceny šly dolů. Takže pokud máte ještě dost dní dovolený a chcete provětrat všechny plavky, které jste nestihli, můžete. Zlevnili teda hlavně dálkový lety přes Perský záliv do Asie a takový Tajsko, Vietnam nebo Japonsko jsou skoro za hubičku. Navíc z Prahy, pokud byste si chtěli dopřát luxusu, lítají nový přímý linky, třeba tchajvanský Starlux, a od října přibude i přímý Vietnam s Vietjetem. Dál hrajeme nejvíc 90. v českém éteru, bude Wickfield, Saturday Night nebo Texas. Pěkné ráno.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, so!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
4: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: 90 jsou zpátky.
14: Hit
13: Radio 90.

na Hitradio 90 Texas. Tak ona nejenom Lela od Carlose rozprodává svoje kabelky, ona je to asi nějaká velká móda teď, protože i rapper Eminem dal do placu svoje slavné tenisky. A jen abychom si to ujasnili, ono se nejedná o jedny tenisky, ale několik párů, celkem 117. A každou botu Eminem osobně podepsal. Jestli jste teď chvilku přemýšleli, že byste si je pořídili a dělali v nich parádu, tak ty nejdražší kousky, které měl na sobě při vystoupení na Super Bowlu, ty asi ne, ty vyjdou skoro na 750 000, ale dražit se začíná už od 6 000. A víte, že kde na charitu? Já jsem Vláďa Řepka, i v 8.26 hrajeme 90ky non-stop, Phil Collins, KLF budou a teď božský Jimmy Somerville.

0: Hit Radio 90.
1: Just the top instance of moon.

0: My jsme Hit Radio 90 a v dekádě, kterou hrajeme, nebyla divočejší kapela než KLF. V klipu k tomuhle hitu tam projíždí temnou krajinou takový zmenšený model elektrického vláčku, který kapela kombinovala se záběry na obří rituální masky a tančící postavy v bílých rukavicích. A kde je teď KLF konec? Tak ti svoji činnost ukončili už v 90. Na protest proti hudebnímu průmyslu smazali celý svůj hudební katalog a na ostrově Jura spálili v hotovosti 1 000 000 liber. Tak by se nám hodili teď do rozpočtu. Za chvilku bude třeba Tina Turner nebo NSYNC. Je 8.39 a my jsme Hit Radio 90.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. 3 ve 3, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Hlas a nohy musí být v pořádku. To bylo heslo Tiny Turner, která je v programu Hit Rádia 90 jako poslední před devátou. Devadesátky jsou za chvilku zpátky. Ještě se podíváme, jak to jede nebo nejede.
1: Doprava.
0: V Praze na Karlově náměstí u křižovatky s Žitnou bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte s kratším zdržením. Renata sleduje zbytek silnic.
2: Krásné dopoledne vám přeje Renata Anatechová. Hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 189. kilometru až po sjezd na Břeclav. Osobní auta se zdrží 20 minut, nákladní jednou tolik. Navíc na 190. kilometru bouralo osobní auto s nákladním a zdržení může narůstat. Kvůli dopravnímu omezení houstne doprava také na Pražském okruhu v obou směrech, kde jedničce necháte mezi 23. a 18. kilometrem 20 minut a na letiště je to na čtvrt hodiny mezi 13. až 18. Na D4 na 45. a 5. kilometru u Příbramy směrem ze Strakonic na Prahu dejte pozor na pneumatiku na vozovce. Šťastnou cestu!
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
8: Jipi, jipi!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Svatební den jako z pohádky?
10: Lázně vráž u písku.
9: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
10: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžérii.
9: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
10: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
9: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
10: Lázně.vráž.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Otestuj Subaru Sedlčany.
15: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
14: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
16: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
17: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží.

0: Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Počasí. Během dne čekejte bouřky a déšť. Déšť čekejte hlavně na jihovýchodě Česka a když bouřky, tak budou silné. Nejvyšší teploty 27 až 32, na západě a severu kolem 25 stupňů.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hitradio 90. Vláďa Řepka vám minutu před devátou přeje pěkný čtvrtek. S tím letním vedrem a suchem máme v podstatě dvě možnosti. Buď budeme každý rok nadávat, a nebo se přizpůsobíme jako v Chorvatsku, kde zemědělci začali pěstovat místo řepky levanduly. Tak to je asi vtipný, že jo, tohleto.
2: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: I v 9.09 hrajeme nejvíc 90. v českém éteru a Česný Hox se musel nechat dohrát celýho. Za chvilku ho vystřídá Lenka Dusilová a Lucie, tehdy ještě s Davidem Kollerem. Ale už je to nějaký pátek, co si David našel nový kluky na hraní. Včera to s nima rozbalil v Praze, na internetu už jsou první ukázky z toho jejich vystoupení a musím říct, dobrý. A kdo byl na koncertě, tak se s náma klidně o ten zážitek podělte, klidně nám napište nebo zavolejte. Co víme, na koncertě zazněly známý hity, nový skladby z připravovaného alba, nebudem se bát. Tak Lucie a Lenka Dusilová za chvilku.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636 Hit Radio 90.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
4: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
3: Počkejte, kůň? Ukachen?
4: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekl vy? Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
3: Tak moment, kůň nebo žába?
4: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
3: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
4: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
3: Co? To?
4: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
3: Do reprezentace? Jako za národák?
4: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
3: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
9: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
8: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
9: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
11: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
12: tady není co do kamen!
11: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
13: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
1: 90. jsou zpátky.

Hit Radio 90 v 9.25, New Kids on the Block, Tonight, pěkný čtvrtek. Já teda nevím jak vy, ale když si balím na dovolenou, tak to je nekonečný seriál, něco jako Tak jde čas. A vůbec si neumím představit, kdybych se měl balit do vesmíru, jako náš budoucí astronaut Aleš Svoboda. A teď ještě svědomím toho, že balíte kufr za celou Českou republiku. Fú, to je teda odpovědnost. Můžeme však Alešovi pomoct na webu projektu Česká cesta do vesmíru. Můžeme navrhovat, co má vzít sebou jako náš národní symbol. A já vím, řízek mezi dvěma chlebama. Tohle to je DJ Quicksilver Bellissima na Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 v 9.35 Belinda Carlisle. Díky za všechny zprávy, co jste mi sem poslali. Řešili jsme pro ty, co se k nám připojili až teď, co si má vzít náš astronaut Aleš Svoboda příští rok do vesmíru. Tak upozorňuju, že nápady na basu piv ani slivovici by neprošly, protože do rakety nesmí žádný alkohol. Ale pobavilo mě, co napsal Kája z Prahy. Ať si vezme pytlík gumových medvídků, ty v beztíži chytáš do pusy úplně nejlíp. A Kájo, pěkně to vypadá na Instagramu. Já jsem Vláďa Řepka, ještě vám dám Christinu Aguileru nebo Words Apart a za chvilku mě střídá Markéta Rachmanová.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: To jsou Spice Girls, ale to vy moc dobře víte. Two become one na Hit Rádiu 90, 5 minut před 10. Čeká nás další společná krásná hodina, moc se na to těším. Markéta už s vámi, pojďme na silnice. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Auta popojíždí od 182. kilometru až po sjezd na Břeclav. Zdrží se 20 minut, kamiony jednou tolik. Na 190. kilometru je navíc nehoda osobního auta s nákladním a zdržení může narůstat. Kvůli dopravnímu omezení houstne doprava také na Pražském okruhu v obou směrech, kde jedničce necháte 20 minut mezi 23. a 18. kilometrem a na letiště je to na čtvrt hodiny mezi 13. až 18. Snížit rychlost doporučujeme u Kvítkovic na D55 na 32. kilometru směrem na Zlín je na silnici rozlitá nafta. Šťastnou cestu.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
12: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
13: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
14: Tak už můžu?
15: Točíme.
14: Dobrý.

0: Den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
1: No co asi děláte, ne?
0: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
1: A dál?
0: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
1: A kde vás najdou?
0: Jako adresu?
1: Webovky.
0: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
1: Máme.
0: Hele, radši to vem znova.
2: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
3: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
2: Potřebujete auto na výlet?
3: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
2: Nebo chcete styl na každý den?
3: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
2: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
3: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
4: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
5: Počasí. Dneska bude celý den skoro jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer postupně od jihozápadu přibývání mraků a místy bouřky i silné, tak se na to připravte, bude to taková prádelna. Nejvyšší teploty 27 až 32, na západě 25.
6: Hrajeme vám 90ky non-stop.
5: Hezký dopoledne, tak jak jste slyšeli, dneska si dáme takovou parní saunu zadarmo. My, co saunování úplně nevyhledáváme, si prostě budeme muset najít jinou zábavu a ideálně v interiéru. Já s vámi tady až do 14. a bude to zase parádní čtvrtek. Já jsem Markéta Rachmanová, vítejte, Hit Radio 90.
6: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 10 hodin, 13 minut, hezký dopoledne. Šalom a taky slogan až jednou. Takový to, až jednou budu mít hodně peněz. Až jednou budu hezká. Nebo až jednou tak si koupím dvojtečka. A nebo až jednou se nám nebude líbit v Americe, tak půjdeme zpátky domů do Británie. A stalo se, Harry a Meghan se stěhují ještě teď během srpna zpátky na ostrovy. A možná je to jenom otázka času, kdy bude princ Harry zase klikovat u Buckinghamského paláce. Mám tady nádhernou věc před sebou. Duren Duren, už za chvíli.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3 plus 1 v Kutné Hoře Hloušce za 5 649 000, pozemek bydlení v Sedlišti na Svitavsku za 3 120 000, byt 3 plus 1 v Nadějově na Jihlavsku za 3 499 000, rodinný dům ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku za 4 600 000 a byt 4 plus KK Ostrava Michálkovice za 4 990 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
10: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, Tony DeBart, 10.29. Možná, že máte v plánu takový noční přejezdy republikou před tímto víkendem. Tak pozor, dvě noci nebude průjezdná nejfrekventovanější česká dálnice D1, a to mezi Brnem a Prahou. Technici budou zpátku na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli provádět zátěžové zkoušky toho rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Takže doprava bude uzavřená v obou směrech, počítejte s tím, pak se to pustí a zase se to zavře někde jinde. Tuhle dálniční písničku o tom, jak řidič tvrdej chleba na D1 má, moc dobře známe. Chris Ria.

0: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Radio 90.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VT Centrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VT Centrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
0: 90ky. You got that something. Jsou zpátky. 90ky. Hit Radio 90.

0: Alanis Morissette na Hit Radio 90 ve čtvrtek dopoledne, kousek před 11. hodinou. Podíváme se na to, jak bude a taky, jak se jezdí. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Porouchané nákladní auto a rozlitá nafta na 32. kilometru zavřeli dálnici D55 na trase z Hulína do Napajedel. Se silným provozem počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od Slaného. Kvůli omezení u letiště kolona popojíždí už od Středokluk. Zdržení je asi 20 minut. Hustý provoz Slaného. Kvůli omezení u letiště kolona popojíždí už od Středokluk. Zdržení je asi 20 minut. Hustý provoz je také na D1.

0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Březová!
10: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
9: Březová!
11: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
9: Březová!
11: Resort březová.cz.
10: Mám, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
15: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
16: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
17: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
16: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
17: Stylový, pevný, bez keců.
16: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
17: Když už bydlíš, tak pořádně.
16: Deflé. 2 E na konci.
18: Počasí.
19: Dneska bude skoro jasno až polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání mraků. Místy můžou být ty bouřky opravdu hodně silné. Teploty 27 až 32, na západě kolem 25, na horách 18.
18: Hrajeme vám 90ky non-stop.
19: Hezké dopoledne. Madonna měla v neděli narozeniny. Je takový pravidlo, že se neříká u ženských, kolik to je, ale tady je to naopak žádoucí. V 68 letech má totiž Madonna úplně nejvíc nominací na letošní ceny MTV. 11 kousků. Takže královna úřadu je i teď na Hit Radio 90.
18: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tohle jsou Guns N' Roses na Hit Radio 90. To vy víte, 10 minut po 11. Je až s podivem, jak tyhle ty kapely, které vlastně prolili svoje mládí spoustou alkoholu a drogových koktejlů, pořád fungují. Dokonce v případě Gánu se mluví o nový muzice, o nový desce. Nicméně zpěvák Axl Rose není žádný terminátor bez šrámů, takže teď v poslední době podstoupil nějaký zákroky, po kterých mu prej, cituji, vrže čelist a taky šramotí v uchu, jako by mu tam králík Bugs Bunny chroupal mrkev a celer. Tak kytary vystřídá za chvíli Batman. Bude síl.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Svatební den jako z pohádky?
3: Lázně vráž u písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
3: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
3: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
3: Lázně.vráž.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
8: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
10: 90 jsou zpátky.
11: Barbie, let's go party.
10: Jsou zpátky.

Tohle halekačka, to je taková ta písnička na čtvrtou ránu někde do baru, když nás nemohli vykopat. Původní verze Roda Stewarta je z roku 1978 a sama o sobě má docela divokou historii, protože Stewart v ní nevědomky vykradl melodii písničky jednoho brazilského zpěváka a potom, co se mimosoudně dohodli, souhlasil s tím, že výtěžek z těch licenčních poplatků věnuje Rod Stewart komplet organizaci UNICEF. V roce 1997 to bylo pop číslo jedna v český hudební hitparádě právě s touhletou předělávkou od Entrance, ze které pár týdnů neslezla. Včerejší Eurochart jste možná nestihli, tak v neděli ve 4 repríza. Dál ladíte Hit Radio 90. Teď zpěvačka Len.

0: Možná se vám povedlo na ty poslední prázdninový dny udat děti k babičkám a dědům a budete zase jenom sami dva, jako dřív a spor pár dní. Tak v 10 večer vysíláme pravidelnou dávku emocí v podobě zóny lásky, ty největší devadesátkové ploužáky, celé 2 hodiny a při nich je dovoleno opravdu všechno. Fantazii na to máte dost bohatou, co já vás budu učit. Za chvíli se dáme hit, který napsal Bryan Adams v době, kdy bydlel v plném baráku s modelkama. Tam se museli dít věci. Posloucháte Hit Radio 90.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
3: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: What is love? Tolik otázek. Někde jsem viděla takový zajímavý vysvětlení, co je to láska. Že to je ten nejsladší, nejpropracovanější dobrovolní únos v dějinách lidstva, ze kterého ani jeden z účastníků vlastně nechce být zachráněn. Kdyby tohle v devadesátkách tušil Hathaway, tak by se pořád neptal. Bude 12, dáme vám pravidelný servis toho, co se děje, co se stalo, co se dít bude. A pojďme nejdřív na silnice. Doprava.
1: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na 197. kilometru u Brna ve směru na Prahu blokuje provoz porouchané osobní auto. Na místě počítejte s přibližně 5-kilometrovou kolonou. Zdržíte se i na dálnici D1 v opačném směru. Na 210. kilometru ve směru na Brno došlo v místě dopravního omezení k nehodě nákladního auta s osobním a blokují jeden pruh. Kolona má asi 3 kilometry. A pozor si dejte i v Praze za sjezdem z Novopatské ulice Dokbelské. Směrem na Letňany došlo ke srážce osobního auta s dodávkou a blokovaný je tam jeden pruh. S kolonami počítejte od Hloubětína. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
3: A s jednorožci i dinosaury!
2: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Oknem fouká, střecha padá.
2: Mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.

0: aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
4: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle. Chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: On air, online, v dabu i v aplikaci
16: Rádia.cz.
15: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
17: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Kontroverzní novela stavebního zákona je hlavním bodem dnešního pokračování schůze Senátu. Podle vládní koalice má usnadnit a urychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná a nesrozumitelná. Senát ji pravděpodobně zamítne. Začal největší zemědělský veletrh v Česku, Zeměživitelka. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou sobotní národní dožínky. Prince Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. 20-letá česká tenistka Sara Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila na Američanku Coco Gauff.
18: Počasí.
19: Dneska bude skoro jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky. K večeru mohou ty bouřky být poněkud silné a bude to taková ta prádelna. Teploty 27 až 32 na západě a severu kolem 25, na horách 18 stupňů.
18: Hrajeme vám 90ky non-stop.
19: Pravé poledne, to je takový ten slavný western z 50. let. Tak snad to u vás není takhle ve čtvrtek 20. srpna, taky kovbojka a válečný barvy na obličeji. Po 50 letech poletí do vesmíru Čech. A my všichni toho můžeme být trošku součástí. Řeknu jak, jsem Markéta Rachmanová a tohle kolem je Hit Radio 90.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Kdyby pozitivita měla mít svoji hymnu, pak by to byla tahleta od Boyzone, Picture of You, na Hit Rádiu 90, 4 minuty před půl jednou. To, že astronaut Aleš Svoboda míří do vesmíru, už asi víte. Poletí příští rok a poletí na vesmírnou stanici ISS. A pozor, až do poloviny září můžeme my všichni, tak jak tady jsme, navrhovat předměty symbolizující Česko, který si sebou Aleš může vzít nahoru. Sranda je povolená, akorát je samozřejmě jistý, že jsou tam jistá omezení, například slivovice, ta nahoru rozhodně nepoletí, protože je to hořlavina. Ten předmět by měl být navíc malý, lehký a skladný, protože každý deko navíc zkrátka ten let brutálně prodraží. Takže nám odpadají věci jako basapiv nebo naše kompletní politická elita. Česká cesta do vesmíru CZ. Tak tam napište svoje doporučení pro českého astronauta Aleše Svobodu, který poletí nahoru přesně 50 let po Vladimíru Remkovi.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Někdy je to taková smutná písnička, i když tomu dáte rychlejší tempo. With or Without You od W. Právě teď kousek po půl jedné. Třeba tenisová jednička Arina Sabalenko, ta teď úplně nejásá v tanečním rytmu. Naopak 20-letá Češka Sara Bejlek, ta je v euforii, protože na turnaji v Cincinnati ji vyřadila a je z toho obrovská tenisová událost. Na podání Goo Goo Dolls, za chvilku jsme zpátky.
1: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Radio 90.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: V 57. kilometru u Brna ve směru na Prahu blokuje provoz porouchané osobní auto. Počítejte tam s přibližně 5-kilometrovou kolonou. Zdržíte se i na dálnici D1 v opačném směru. Na 210. kilometru došlo v místě dopravního omezení k nehodě nákladního auta s osobním a blokovaný je tam jeden pruh. Tady má kolona asi 3 kilometry. A pozor si dejte na dálnici D3. Na 79. kilometru ve směru na České Budějovice na sjezdu na Tábor je silnice dočasně neprůjezdná. Důvodem je dopravní nehoda kamionu. Ode mě je to všechno. Přeji šťastnou cestu.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
12: Počasí.
13: Bude skoro jasno, polojasno, ojediněle přehánky, k večeru můžou přijít docela silné bouřky, teploty 27 až 32. Zítra ráno a dopoledne bude taky oblačno až polojasno, odpoledne a večer ale čekáme od jihozápadu zataženo a postupně na většině území déšť, přehánky a taky páteční večerní bouřky. Teploty zítra 23 až 28.
12: Hrajeme vám 90ky non-stop.
13: 13. hodina za chvilku, jak se dneska máte? Počítáte hodiny do víkendu, anebo byste si nejradši ten pracovní týden protáhli, protože jakmile vám sobota a neděle utnou myšlenky, tak se to v pondělí blbě nahazuje. Markéta přeje parádní odpoledne, 20. srpnové, pojďme hrát.
12: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Jako tohle? To je normálně tvrdá erotika převlečená do muziky. Žádný tutti frutti, ale pořádný horko za krkem. V té původní evropské verzi žádný Barry White nebyl, s Tinou Turner, to mluvené slovo původně nahrál herec Antonio Banderas. Ale teprve až pro americký trh byla ta píseň přetočená jako duet právě s hlubokým basem Barryho Whitea. A nakonec slízla tu smetanu tahle ta verze. Teď na Hitrádiu 90. 90. jsou za chvíli zpátky, bude třeba kapela Mike and the Mechanics anebo Donna Lois. Vydržte, hezký odpoledne.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitrádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitrádio 90.
2: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tě neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé, dvě E na konci.
11: Do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Ace of Base, Hit Radio 90, 6 minut před půl druhou. Jste s náma i na sítích, na Facebooku, na Instagramu a jste tam správně, pokud chcete vidět příběhy hvězd z 90. a taky třeba příběhy kolem filmů, který jsou tady roky, pořád běží v televizi, takže vlastně objevují pořád nový a nový generace. To je například případ filmu Mumie, protože právě dneska 20. srpna v roce 1999 byla česká premiéra. A my jsme při té příležitosti vyhmátli věci, které jste možná o tomhle filmu vůbec netušili a právě jsme je pověsili na sítě. Tak třeba mě zaujalo, že Brendan Fraser málem umřel při tom natáčení. A to, když se pokoušel oběsit, tak přestal dýchat. Takže na place bylo rázem velký pozdvižení a myslím, že Brendan Fraser si potom možná pro sichr ověřil, jestli je jeho životní pojistka pro tyhle případy dostatečně vysoká. Jedeme dál. Tohle už je věc, na kterou jsem se těšila celý odpoledne. Robbie Williams a tak trochu i Pet Shop Boys. Tell me the story. No regrets.

0: Orange na Hitrádiu 90.13.37. Za chvíli mě tady vystřídá Ivo Alač, který samozřejmě i dneska pro vás má nachystané tři hity, které spojuje jedna událost. A dneska si připomeneme takovou britskou válku o místo jedna v britském žebříčku. Tak asi můžete hádat, o koho šlo. Aha, Markéta se loučí zítra v 10. Ahoj.
1: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
5: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.

0: Blondie a Maria na Hit Radio 90 finišuje. Ivo Alač začíná. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Za chvíli jsou 90 zpátky, ale předtím aktuální informace. Teď z dopravy.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Asi 15-minutové zdržení čekejte na Pražském okruhu ve směru od Rozvadovské spojky po exit Ořech. Důvodem je silný provoz. Nesouvislá kolona pak komplikuje provoz na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy. Popojíždět 25 minut budete od tého 72. kilometru po sjezd na bratislavskou dálnici. Asi 15 minut budete popojíždět na dálnici D2 na příjezdu do Brna, kde se tvoří kolona od Modřic. A přibližně 25 minut se zdržíte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem, a to od Úžic až po Novou Ves. Důvodem jsou práce v pravém jízdním pruhu. Ode mě všechno, přeji šťastnou cestu.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy.

0: Tak Pepo.
1: Nemusím.
0: Musíš už jít.
1: Nemusím. Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
2: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
3: Auto ESSA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
2: Auto ESSA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESSA.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořádně pevně. Stavmin.cz.
7: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
8: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
7: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
9: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
10: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
11: tady není co do kamen!
10: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
13: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
14: Počasí. Dneska většinou oblačno, jedině s přeháňkami nebo i bouřkami. K večeru ještě budou přibývat a budou četnější, silnější. Nejvyšší teploty 25 až 32. Zítra by mělo být podobně oblačno, zataženo s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 13. Nejvyšší denní mezi 23 a 28 stupni.
15: Hrajeme vám 90ky non-stop.
14: Nizozemsko dalo 90kám třeba Two Unlimited, Venga Boys, Two Brothers on the Fourth Floor, Alice DJ, Candy Dolfer a taky spoustu slavných DJů, ale nikdo z nich neměl tak obrovský hit jako ten Sharp. A ten hit si od nich dáme.
15: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Na Hit Radio 90 Lenny Kravitz. Teď jsem zase viděl režijní debut jeho dcery Zoe Kravitz, která už je nějakou dobu velmi vyhledávanou herečkou, ale už se taky předvedla jako filmařka, režírovala, produkovala a podílela se i na scénáři filmu Tiché znamení. A jestli jste ho neviděli a nemáte problém s krví, tak si ho rozhodně dejte. My si za chvíli spolu dáme Annie Lennox na Hit Radio 90.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Knihovna Maitreya.
5: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz. Oh!
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky? You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

Tohle byli Kysáci, včetně Gina Simonse v jeho netopířím kostýmu, ale možná by to ještě chtělo, aby byl naživu jejich kamarád Ozzy Osbourne. V Česku totiž poslední dobou přibývá lidí pokousaných netopíry. V ostravské fakultní nemocnici evidují od června 15 lidí, v Plzni 8. Situace je podle odborníků mimořádná, no tak by to chtělo právě Ozzyho, aby jim to vrátil, že jo. A tady jsou Pet Shop Boys na Hit Radio 90.

0: o fotbalové bitvy v 98. No ale my si za nějakých 20 minut připomeneme na Hit Rádiu 90 bitvu o Britpop v 95. respektive její rozuzlení. Tři hity, které byly 20. srpna toho roku na prvních třech místech britské singlové hitparády, si zahrajeme jako dnešní 3 ve 3. Do té doby třeba Madonna nebo R.E.M.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.
7: Barbie, let's go party.
6: Jsou zpátky.
8: Hit me baby one more time.

0: John Bon Jovi vyměnil ruby za Janey a doplnil to jiným textem i hudbou a byl z toho velký 90-kový hit, který nám teď doznívá na Hit Rádiu 90, 5 minut před 15. Za chvíli tedy 3 ve 3, ale ještě předtím také aktuální informace z dopravy, které má pro nás Lucie. Doprava.
1: Nesouvislá kolona komplikuje provoz na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy. Popouštět asi 25 minut budete od tého 72. kilometru. Asi 15 minut se zdržíte na dálnici D2 na příjezdu do Brna. Tady se tvoří kolona od Modřic. 20-minutové zdržení čekejte na Pražském okruhu ve směru od Rozvadovské spojky po exit Ořech. Důvodem je silný provoz. A přibližně 25 minut se zdržíte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem. A to od Úžic až po Novou Ves. Důvodem jsou práce v pravém jízdním pruhu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy.
3: CZ.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková.

0: na zámku.
1: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
0: Lázně Vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
1: Lázně.vraž.cz
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Během dneška nás ještě někde čekají přehánky nebo i bouřky, které můžou být na východě i silné, počítejte s tím. Zítra bude podobně, oblačno až zataženo, s deštěm, přehánkami nebo i bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 13, nejvyšší denní 23 až 28.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Přesně před 31 lety skončila takzvaná bitva o Britpop. Bavili jsme se o tom i v druhém díle našeho podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let, kdybyste si to chtěli víc připomenout, ale teď ve zkratce. Oasis a Blur vydali singly ve stejnou dobu a celá Británie s napětím sledovala, jak to dopadne. No tak se teď zahrajeme první tři místa hitparády z 20. srpna 1995. Na třetím The Original I Love You Baby, na druhém Oasis a Roll With It a na prvním Blur a Country House. Začneme samozřejmě vítězem.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Asi tři stejné hity, které jsme si teď zahráli na Hitrádiu 90, akorát v opačném pořadí slyšeli ti, co si 20. srpna 1995 naladili BBC Radio 1 a netrpělivě čekali, jak dopadne bitva o Britpop. Tenkrát nejprve zaznělo třetí místo, I Love You Baby od The Original, a pak už bylo jasno, protože se ozvaly první tóny Roll With It od Oasis a až na samotný závěr tehdejší vítěz Country House od Blur. To byly taky naše dnešní tři ve tři.
1: Tři ve tři. Na Hit Radio 90.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbity.cz.
9: RekBity, záruka kvality.
10: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
11: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
13: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
12: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
13: Stylový, pevný, bez keců.
12: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
13: Když už bydlíš, tak pořádně.
12: Deflé, dvě E na konci.
14: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Devadesátky jsou zpátky.
17: Hit Radio 90.

Promise Myself na Hit Radio 90. I já jsem si po dnešní noci slíbil, že už nic takového neudělám. Jakmile bude na nějakém velkém tenisovém turnaji hrát důležité utkání někdo z našich, tak nepůjdu spát a fakt si na to počkám. Včera jsem nejdřív koukal na Menšíka, nedopadlo to, na Noskovou, nedopadlo to, ani Siniaková v deblu. A když potom po půlnoci prohrávala jasněji Bousková, tak jsem to vzdal, protože v tom posledním zápase neměla mít Sára Bejlek proti Sabalence šanci. No a o co jsem pak přišel, že jo? Teď společně ale nepřijdeme o Verve a Bittersweet Symphony na Hit Radio 90.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
4: 90 jsou zpátky.
5: Hit Radio 90.
6: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Pro vás všechny úžasné posluchače Itrádia 90, jeden hudební vzkaz od Baby Birda, You're Gorgeous. No a teď už taky aktuální info od Lucie.
1: Doprava.
2: 15-minutové zdržení čekejte na Pražském okruhu ve směru od Rozvadovské spojky po exit Ořech. Důvodem je silný provoz. Nesouvislá kolona komplikuje provoz na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy. 25 minut v levém jízdním pruhu se zdrží osobní auta od Domašova. Nákladní auta musí počítat s přibližně 50 minutami navíc. A práce na silnici v pravém jízdním pruhu komplikují provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu, a to mezi 15. až 10. kilometrem. Počítejte se zdržením okolo 25 minut.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
8: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
7: Potřebujete auto na výlet?
8: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
7: Nebo chcete styl na každý den?
8: Berte sportovní Tucson N-Line na boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
7: Nebo chcete styl na každý den?
8: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7.

0: a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz. Březová!
2: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort březová.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Počasí. Zítra, tedy v pátek, by mělo být převážně oblačno až zataženo s deštěm, seháňkami nebo i bouřkami. Nejnižší noční teploty mezi 19 a 13 stupni, nejvyšší denní 23 až 28.
9: Hrajeme vám 90 non-stop.
8: Když se řekne Ray a Anita, tak určitě víte. Lejna Melanie, asi taky víte. Erika Barbara, to je taky jasný. No ale teď Jay a Tania.
9: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Zvedněte ruku, kdo jste tohle taky slyšel naživo a na tom památném festivalu ET Jam na Džbáně 19. června 99. Po Crash Test Dummies tam vystoupili Suzanne Vega, Brian Adams a Alanis Morissette. Byl to můj první festival v životě a nikdy na něj nezapomenu. Lituju toho, že jsem o 2 roky dříve nechytl In Excess na Sun Festivalu ve sportovní hale na pražském výstavišti, ale tak si je dáme alespoň za chvíli na Hitrádiu 90.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
8: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Máte radši toho 90-kového Johna Travoltu, Sumo Thurman v Pulp Fiction s Kirstie Alley ve třech dílech, kdo pak to mluví, nebo s Nicolasem Cagem ve tváří v tvář? A nebo toho 70-kového, který tady teď byl s Olivia Newton-John na Hit Radio 90, díky pomádě, která v 90-kách ožila znovu právě kvůli tomuto megamixu. V poslední době ožívá i na sociálních sítích, kde uživatelé a umělá inteligence dosazují do postav Dannyho a Sandy současné hvězdy Harryho Stylese a Sabrinu Carpenter a tím v podstatě vyzývají Hollywood, aby takový remake vznikl. No, uvidíme. My, co milujeme originál, asi nebudeme nutně pro. A činasky to mají stejně jako já.

0: Čekali jsme, že se zrekonstruovaná stanice Flora na trase A pražského metra otevře už někdy před Vánoci, jako tomu bylo třeba v případě Pankráce, a že někteří tak třeba zajdeme na Odysseu bez toho, abychom museli složitě přestupovat anebo jít pěšky. Ale budou jí tam v IMAXu muset dávat až do konce února, protože se ta rekonstrukce Flory protáhne o nějaké 3 měsíce. No, tak snad to vydržíme. Za chvíli Robí, anebo Selin na Hit Radio 90.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VT Centrum CZ. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VT Centrum CZ. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byla Alanis Morissette s rukou v kapse. Následovat na Hitrádiu 90 budou dvě Lucie. Vytvarová s dopravou a Daňková s přehledem zpráv. Doprava.
1: Nesouvislá kolona stále komplikuje provoz na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy. Asi 25 minut se zdržíte od Domašova. Práce na silnici v pravém jízdním pruhu komplikují provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu, a to mezi 15. až 10. kilometrem. Počítejte tu se zdržením okolo půl hodiny. A popojíždět budete i v Praze na Štěrboholské spojce. Před sjezdem na Průmyslovou ve směru na Barandovský most omezuje provoz porouchané auto. Počítejte se zdržením v koloně od sjezdu na Běchovice.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
5: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách. Já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme. Zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
14: Vítejte v

0: ovoce a zelenina z vraňanských polí.
1: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
0: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
4: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. U Podštátu na Přerovsku dnes spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Na místě teď zasahují hasiči a okolnosti nehody vyšetřuje policie. Byla to jedna z nejstarších větrných elektráren u nás. Její stáří se pohybovalo mezi 25 až 30 lety. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce, a to v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54-29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.
5: Počasí. I zítra by mělo být oblačno až zataženo s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 13, nejvyšší denní 23 až 28.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
5: Ivo Alač stále přeje krásný čtvrtek, pořád jsme spolu na Hitrádiu 90. No a co se takhle místo čaje o páté teď trochu zasní?
3: Ivo Alač, Hitrádio 90.

0: Tihle Irové uměli procítěně až srdcerivně nám teď Boyzone zaspívali I love the way you love me na Hit Radio 90. Mimochodem i boybandy jsme probrali v naší Vypalovačce.
1: Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
9: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Garden teď chtěli nás, ale mnozí chtějí psa. A v 90. v jednu dobu hodně Bernardína, po tom obrovském úspěchu filmu Beethoven. Mimochodem, ta série už čítá 8 filmů a jeden kreslený seriál, no ale teď si připomeneme jedničku, která se v našich kinech objevila přesně před 34 lety, 20. srpna 92. A jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90 si zahrajeme jeden z hitů, který se tady v prvním Beethovenu objevil. Tady jsou Spin Doctors a Jimmy Olsen's Blues.

0: Znělo to trošku jako Two Princes, že jo? No ale tohle bylo něco jiného ze stejného průlomového alba Packet Full of Kryptonite kapely Spin Doctors, hit nazvaný Jimmy Olsen's Blues, který obohatil filmovou sérii o Bernardinovi jménem Beethoven. Jejíž první díl se v našich kinech objevil přesně před 34 lety. Tolik náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hit Rádiu 90. A teď už Lucie a doprava.
1: Doprava.
2: Nesouvislá kolona komplikuje stále provoz na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy mezi 9 kříži a sjezdem na Slavkov u Brna. Počítejte se zdržením, které se blíží 1 hodině. Na dálnici D48 na exitu 2 směrem k dálnici D1 jsou nájezd i výjezd z dálnice stále uzavřeny. Důvodem je zásah záchranných složek u řidiče auta. A s 15 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu směrem na Modletice, a to mezi 23. a 18. kilometrem.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem, a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
1: Pyžámko s jednorožcema.
0: Máme.
1: Bundu a sovčelky s kočičkama.
0: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
1: Tepláčky, tyhle mám děravý.
0: Máme tyhle s dvojitými koleny.
1: A hlavně méďu.
0: Neboj, máš ho už v batůšku.
1: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
0: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
10: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit.
9: Můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
10: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.

0: A jsem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.
5: Do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
7: tiskrulevně.cz.
8: Náplně hned.
9: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka. Hit Radio devadesátka. V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně, aktivní park v Podolí. Žluté lázně, nejslunečnější léto v Praze.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně vráž u písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně.vráž.cz.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací bytek. Neřešíš ho. Prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly.

0: Hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. perfekta-poděbrady.cz
1: Hit Radio 90.

Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. Non-stop.

stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES.

0: Bez potisku CZ.
1: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
6: tady není co do kamen!
5: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
8: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
11: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
4: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe Perfekt Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravený.

Hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka. My friends!

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz. Březová!
2: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce!
3: Březová!
4: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
3: Březová!
4: Resort Březová.cz.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

never needed anyone. And making love is just a

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
2: Hit Radio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

Ne, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem sekat.

dneška tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát. Ohně už nejsou, jsme jenom my dva.